0: Ó is go ag nap déú den ha kebeke ba i se í teú na sta ní datin gi ban hééis nachta te diité gi ba. Mug ma gotna moliaú de a gadná ag nap déú gaá i dé sem. Go dí mag sófó e se vít god ha mui tagin e a koki bas go deh me god U den ha iú si ha mui se vít agno Mug ma go den ha i dé se nís a dení zenne se víte go den ha North Shore hi dé se dé na bab. Déit se a tugé badé a Quebecki déze, to ni sé ui tagen an jo a skult déo.
1: Aé an é Marian Cox sa si bit an nachtin, a go iad wemo gobet meg.